You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Pohodičkové sobotní ráno přejeme všem posluchačům Rádia 4EB z Kangaroo Point a vítáme vás všechny při pravidelném vysílání české skupiny. Dnes je sobota 12. září a dnešním vysíláním vás provází Jarka. Na dnešní den jsem si pro vás připravila zajímavosti ze života tří osobností, které tento den slaví, anebo by slavili výročí. Dozvíme se něco o Václavu Máriu Havlovi, otci pozdějšího prezidenta Československa a České republiky, dále pak o herečce Valerii Kaplanové a o herci Janu Hartlovi. Máme pro vás také připravený zajímavý rozhovor se spoluzakladatelkou Československého filmového festivalu, jehož druhý ročník zavítá v listopadu sem do Brisbane. Ještě jednou přeji všem krásný, klidný a nerušený poslech a posílám